0: Så lipskapodla, det så gärna stjärtvalli, prunesortvalli, dvajoses budisna.
1: Vydobyčarske dvojce Raještaj Paul Hančík a Peter Noak. Duo přesadži sobě v finálu z 2-1 po sadžbách přečivo Horčany Jany Zarenky a Budyšany Eliasy Kumory. Bičvoli bylo ve turnier ve Vorklecach sobotu bez 12 celkami vukniovany. Prinje koparske mústvo športové jednotky Kruščice je čera jižo prinju přijotovansku rúzanou rajnu dobu převedlo a z 10-0 dobylo. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajně jedne Filip Šíman, Klemens Handrik, Franz Bénč a novopříklad Florian Zelna, kýž je od športového tovarstva Marijina Vězda z Pančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mústvo SJC doma v Kruščicách přečvo klasu níže rajacemu celky rajného zjednočenstva Vás Bivy Kumc. Svoju premiéru při trenerské vauce SJ Kruščice nový šéf nazvučoval dvaja půstaletný Valdemar Adamovič ještě nemieše, dokéž je v dovolu. Adamoviča zastupováše Felix Cyš. Příchodný týden sobotu popodňu 2 maj testuje potom Radvorsce koparjo v Drevnici, Nimsce Gros Drebnic a Ralbičanci Sokoljo raja doma v Delanach popodňu 4 přečvo zastupnistvu z Bielska. Zatkula Bičvolibul raje sođenca večer od 6 ve Votrově.

buchy ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Se s počatkom nuo teđenja ve regionja vjace drohi a puče zaniruja. Ve Blunju vjesnu drohu a bez došišća posta mjes su a zakskobrani boske ranicu hač do konca julija ponovja. Droha je zato dosponje zašlahana. V obnovenje nječe 3 km čare pfači 620 tisac euro štojše za pfači kraj Zakska. V Vojarecach započnu nový kodnik a kolesvarsku štěžku mies rodovým namiestom a halštrovské rozšerenia zvěrenca dla tvářič. Tež ve Rakecach je droha zašlahana při křižovanišču při přemyslom parku. Nimo toho tam droze do nižeje sy a kače kročmy utvarja. Jako posledná serbská vosada převedže od dženzniša Nybylčanska svoj nábožný týdžen. Prozdninské poskytky má tež Měšťanský muzej v Budešině, kdež môža děti z línu abo z vomu zvěrjata paslič, koukovač a šeljaké motivy na papíru čiščeč. Muzej Západně v Užice ve Kamencu podá se s děčimi do raja archeologie a umělstva, je pak hač dokonca prozdnin falovaca personála dla stajněnež od čtvrtka do neděle otevřené. Serbský muzej v Budešině zmije v augustče poskytk za prozdninské děči. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši CCB vo nímske dumparové mištrovstvo dobil. Druhý miestno obsadí Markus Donat z Bačonja. Načelník celkoného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenž štvorte, tokiž by on s dalším aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, štož dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo vúbečovania trojku ze žlote kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie ve okresnej líze Západovúžického koparského zviazka. Koparský cirk ze srečnej Úžice, v ktorom šraje tiež koparka serbského mústva Emi Kiša z Brezovky, zmení z koparska okresa Delňa Úžica do Hornie Úžice. Slepianky sú sa tiež za pokalné vúbečovanie prizivili. A to bude bychú naše dženstvíše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone a v našej dávodnej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokazá v Budešine 15 stopňov, po honi Úžice čaja nekotre menšie mročele na nebiu. V biu dňa vúľadáme nekotre mročele, mimo pak sucho ostač jenož s blákami. Sú nekotre kapky v biu dňa možné a živé slebro te zaleze na maximálne 20 stopňov a to pri lohkým vieciku, kýž nás prevodža.
2: Naše neposredné končenie šodere beži, jenice Číkoci, Cedža z Polskie, k nám zapúčovať tam na A4 při meze v Ludwigsdorfe, tam so kopi bobkat, tam treba ja ľudžo po hodine tleje.
0: Serbský rozvoz.

A dokal tež před skečbu ľudžo kociš, sče přirodže popuču. Popuču sú tež klešče, dotaj súžno viac padu z korenech na FSME a boriolózu zvýščili hač hevak tutem času.

0: Lječo. Što je za vas Lječo?
1: Lječo je za me svobodne čuć s svojimi přečilemi tak velike, že možno činč večere vonka spać před nebjom a bez subot.
0: Srpski rozvoz přeje vam svunčni dženj.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny nežno so minul a liečne viedro teso pomoku tež zaso doužiť sa na úročí a tomu hodí so náš moto v Bunželu perfektne. Tu nemenujúc tanktopy. Na piatej stácii beachvolleyballovej túry Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektný liečný feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo šestčích přizevenia přiúzaja a od šestčích so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nic sa večer.

0: Lubežeči, vy pojedeče, kdžede a voce hakle štvrtom tyženju a zmeječe dol hakle pon v poslednim. No da, vam vele vesela pak doma, kiba za kodžiče do hota, kiba do pjestovanje. Nakože pač šitkim prekrasne džen a dohode skočit dženca zaujšče tež možeče.
1: To la možno nie je.
2: Papa, što to je?
1: Ho, moja zárodka, moje riane kvietky, rože, petunie, dálie a prímelky. A môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje, vaša zárodka vupada kašte ke bitvišťo. Kajš po češkim nevedre a silnym vicheru.
1: Aj, ale zajšvi dny bychu tola přijomne a svunčne míra.
3: Vim, praju tola jenoš, zo jo tak vupada. Vidžach dre, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ne vysáš.
2: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere ciba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi želvujo, Achimo. Môžeme či při rumuaniu pomáč?
1: Vy dobrovoľne ve zárodce pomáče, hač runieš byšče tež kopajncu rač moli.
3: Ach, nekak nám dženca za tým neje.
2: Haj, smyšno trojšta rádi.
3: Ku skvotmene šak neškodí.
1: Oho. To od tebe, Teja. Jeli nebyšče, žno so toto přeradžili, bych vás netko měl.
2: Přeradžili? Što raz ty měníš?
1: Vysče dopokáze za to zavostajli, zosče vy tu ve zárodce zakadželi.
2: To by se zavyšče ujke myše.
1: Hoj, ujke myše s tepami, no? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tu iš mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, doke žaden bul nimače. Tunce menujce v rododendronje namakal.
2: Naš bul? Teja, se tola rekva, zo bul tam niče neje.
3: Nebe tež. Sem šop šeladova, myslach si, zo je dale lečal. Si to ze šeho z počatka vidžal, a šon čas dživa dvoral.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajš nevinovate jenjatka, kiž voničim niča nevidža. Štojš mje nastupa, sem drekusk pšenaval, ale sem voproče zrudne, dla zarodki.
2: Si netko loze na nas?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovoljni ve zarodce pomač, a byrneš to jenaj špatnoho svědomja dla bylo, vám vodam. Nitko pak dajme so dođeva, jeli smy spišni, možeče dženca na večer sama hišče kusk kopajncu rač. Ale prošu, nic viace blisko zarodki.

Netkowe Julio a August ma smalerec knihania tu we mieste hinajše votorenske čase a to jona votorena vot bundele do piatka vot jesačich do jenny a potom zaso vot dve maj do nauječora pečich. A tvarskich dživu dla vostanje knihania vot 20. julija štyridne cille zaurena. Letza spomina župa Andrej Zela Vojarece na vusavuacu serbsku osobinu miesta na Augusta Lapšticha a dženca venuja jemu vopomnenske zaradovanje. Tute započne so popodnju štyrioch, a to ve Vojoruskim domovinskim dome. Spivotvorc Bernd Pitkunings zaradovanje hudžbne voprubi. A poladame do Votrova, tam však zmije modžinská redakcia zadkule dženca svoju piatu stáciu Beach Volley Bulluje Ture. Buďte tam s časom, jeli so chcete subu nastupiť vo čestčich so potom raje. Šulské muzeu Stroži pola Hučine so judce dječi z Kamilku zaviraja a vobledač cedža si trikový film z časa Džedo a Voko. A štvortk chce, že si potom zhromadne vulečeč, podaja so zhromadne k Olbie. To podňa pod česačich to potom budže. Ve Vojoruskim vúžiskim centru predstaví so dženca projekt bajkovie rally po podňu 2 maj. A liečne poskytk má tiež rečná koordinátorka Vojorecach Maria Šočic, judce, pod heslom Přijotujeme smuzi, ze zelu a voptami tutun tešnodom. Júce poponňu pak od 2 maj abo od 4 v domje domovine na Drežanskej droze.

Nikoci pojedu tam, zastrůze sem a ludžo půjčuja vězot tež převša rady do Danskeje. Při tamnějším Severnem morju jsou si kýšku odnajili a nětko vali a so tam požoumach, vežoumach, morja. A přibrihy jsou tam zdžila tak široké, že může samo na věstech oficiálnych plakách se svojim autom tam stáč vězo. Přenocovat tam nesmíš a runě vod tam z Danskeje přinže nětko k nám Tina Deko.

Zadkula. Prvný tožeň prúzny, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tiež zaso doužiť sa na úročí. A tomu hodí so náš moto, punželu, perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii Beachvolley buluje túre Zadkule nastane tak, ve otrovie celé viesče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 přizevenia přiúzaja a od 6 so potom raje, my so na vás veselíme. Zadkula. Zadkula. Meet Savage.

Wobrodžu so netko 27 raz speciálne na modost noch, bývšich šulerjo a prašam so mače lušt na dobrovoľné ekologické leto přírodoškytnej stáci nesačidle. Chceš so po šuli za škyt přírode angažovač a přitom praktické nazonenia zbierač, potom si ty rúne ty pola nás pravje. Takle vábi přírodoškytná stácia nesvačidle zajmcu na jedne leto dobrovoľno dživa tamnejšej stácii a tutom času dostávaja moži ľudžo dolat do celé praktického přírodoškyta ve týmje tamnejších subodživačarjov. Dalše polo je v obsvetu kúbvanie a vedomostný dživ v obvúk a modostný tež zónia, kak zromadne přírodoškytné projekty ve honi v Užice z Vopravdža. K nadavkám svúšia miestrujím ľadanie biotópov a vožných vúkov, ľadanie amfibiúch, škytných pasmov, zastaranie zranených dživých ptačkov, ľadanie stácie za zapopadnené dživie ptačky, každé subodživo pri vopsvetových kubanských projektách, prosninských kempách a zariadovaniach. Přitom môžeš ľube modostne zamovitosť pšeuzač, svojské názornenia zbírač a svoje ideje přinošovač. Zajímce nech so rád ľube přírodoškytný stáci poabia a deši treba, staraja so tam tež vo nuclie.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nuho tydzenia ve regionie viacere drohy a puče zaniruje. Ve Bluniu viesnu drohu a bez došišća posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julija ponovia. Droha je za to dospone zašlahana. V obnovenje nieče 4 km čare pfači 620 000 €, što ješ zapfači kraj Sakska. V Vojerecach započnú nový chodník a kolesomarskú štiežku mies rodovým namiestom a Halštrovskej rozšerenia zvierenca dla tvarič. Tež v Rakecach je droha zašľána pri kšižovanišču pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do níže je sy a kačie korčmy utvaria. Jako posledná serbská vosada prevedže od džentniša nebelčanska svoj nabožný týdžeň. Prozninské poskytky má tež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža džeči z linu abo z vomu zvierata paslič, kolkovač a šelak motivy na papieru čiščeč. Muzej Zapadný v Užice v Kamencu poda so s džečimi do raja archeológie a vúmierstva, je pak hač dokonca proznin falovaca personála dla stajnejnož od štvortka do nedele votorene. Serbský muzej v Budešine zmeje potom v auguste poskytky za proznické džeči. Žonské koporské mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie v okresnej líze Zapadovúžického koporského zviazka. Koporský cirk ze Srečnej Vúžice, v ktorom žraje tež koporka serbského mústva Emi Kiša z Brezovky, zmení z koporského okresa Delňa Vúžica do Hornej Vúžice. Slepianky sú sa tež za pokalné vúbeďovanie přizivili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši C-čibie vo nemské dumperové mištostvo dobu. Druhý miestno v obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelník celkone hodnočenia Filip Kral z Rožanta bu jenož štvorte dokyšbie von s dalšími pilotami bezposredne po vúbečovaniu na čare, štož dovolenenie. Za to pokvosta navodníctvo vúbečovania trojku z žoute kartu a 5 přidatnými sekundami. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na naši internetu i stronie a ve našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebra pokaza ve Budešine 7 na 6 stopňu a to vúľadame modré nebio s blakami pak čaja nekotre mročele na nebio pohony v Užice. Nimo slunca vúľadame dženca mročele, mimo pak sucho vostač jenož s blakami. Sú nekotre kapky v biu dňa možné. Žive slebra te zaleze pri lohkým veciku na maximálne 23 stopňu dženca.
2: V našem koncu dere beži, žane vopkadne pokive za vas, nima moj tuž, přeje moj dobru jezbu, ci, pona po osmiše.
0: Serbski rozvoz.

0: Ne vem, hač sčeteš, vse jo hižo naposkali, jaz namenša mer svoj žort. Pšiten, došak so tež vo sebe tukvilu, vjaca hač dere hodži v naši noji svuhori, haj prošu, kak možu vam pomač, vozmeme vas sobu na letanišo. Tam dževa pši informaci za bezradnih dolniku vone rek jednanja Kristof. A von poma šim tež z najbudnišich zakusanih abo zasukanih situacijo so bychou veseli a zbožovni do dola dolečili. A když je s tým hotové, potom popšije si tež rádera sad jeden kofi. Doniš, žno zas, ton telefon neklinka.
1: Och, ne. Šefo?
2: Hej, vítaj, Kristofo.
1: Hallo, šefo.
2: Poskaj, Jule, my máme mauke problémčk.
1: Problémčk? Dorika?
2: My máme personálne čeže a dobi mi nitko krotkodobne preplanovač. Dorika, so dobiš prošu přichodnú službu tež ešte převzač. Žence, to so nie veľa stavo. Abo?
1: Nie? Ach nie, tu je šitko celé mierne vodpížovo.
2: Na to tla super, Kristofo. Na tebie môžu so spúšťať. Ej, ale ja dobil neke kofre pakovač, dokež polječujúc ženu do dola. Do grekske. All inclusive. Mamo je svojský jacuzzi. A hej, masáže tež poskyčuja. A vero bude tak zupo. Tožno so veľa. So, ale tebe ešte přijú dále takú mirnú službu.
1: Mirnú službu, hej.
2: Čau, čau.
1: Šefo? Šefo? Hallo, Šefo?
3: Oje, oje, rung před oknom recepcie byla zase dlhší a dlhší. Za Kristofa se netko druhá služba započne. Ale kajž přeco znapřečivě von stvolivě.
1: Aj, prosu, jak můžu vám pomáct?
0: Ale žan strach, naše prozninske veselo za vúši, teko môžu vám žno přeradžič, matiš viste happy end za Kristofa. Gotre, to svešiče naši nui svuchori, haj prošu, kak môžu vám pomáč.

Česká, Polska, Maďarska v najvyššim páče ešte do Bohorskeje sme so mene podali ako svojbarské rejenož do Polske a Česke a ako modostní potom v 11.12. do jedech my s čahom hač do Zofie, bo tam potom dali s busom do Rila kluštra a po druhu kluštra stajíš my se svoj stan. Na druhý džen rekaše kraksu zas na kribet a dali počúvač zeznach my jednoho buráky Iš přeprosil nás potom junu k večeri a potom smíšach my vejeho zároče, tež nedom svoj stan stajíč a tam přenocuvač haj. A potom pobych my městče Pazardžik a tam v jenom sydlišču, podobne kajš je to strohot na studňa ju ve městče Bydlachu, kajš v tajky mali vesce Ciganojo. So vie, zo si tole tež v obladach my a doke svečachu tam jen kvás, nás tež nedom na tutun přeprošachu. A na koncu našej jizby trempfach my potom do Varny k Černému morju a tam na stanu a nišču do netraješ zo nichtu moje meno celé vodce reješe. Steješe tam serbska svojba. Tu nic z mesta, ale nedaloko mesta. Ja nendu prajč kotra tobie, ale tobie znamenča vulke veselo. 7 hodin 50 časač menšinu a potom buče 8.

A pola damiraz, našim sotram a bratram do delne vúžice ve šuli za delno serbsku reč a kulturu, hodmi so netko ve tutem týdženju kompaktny kurs delno serbske reče, a to hižo viac hač cíci leto o také. Tutem týdženju potekim, sieženešto viac hač 100 ľudí stú a vúkraja ve šulske vauce z Žilina Vodnica uta Henšelova, a to je zaso raz jeden rekord. Kozistča pšindu ze Švíc, a tež z Polske a trude vuknu tež znáte mi zvoča serbsce tun kruč je to krajne ráda vokresa šprevia nysa Martin Häusler. Viace novinko koho vokovo kompaktno koza zoniče dženca připodňu ve programe Brambarska serbsko rádia v rozmove z navodnicu u tu Henšelovi připodňu od 12.

0: Durch naš rozhlasový program MDR znaje, a s nano po serbskim usuvanju tež dale poska, haj tun znaje zvestost, čo tež usuvanje menš nachbar. Stajne nedželu večer, krotko pošest, češ poladame s pomocu susodnýho kolegu do Českeja a Polskeja, do miestem hižo Česač let. Nestor a moderator usuvanje je Roman Nuk. Roman je Česač leta v občivače a vinuječe so temam z Českeja a Polskeja. Namakače to poprom stajne dosť stavizno?
1: Haj, na kujže pát pola naši susodu nie poprom žene vostu dvo, to em je kus kajš, tyž z voknom ládaš susody do zahodky, nešto so tam všetko stane, husto dosť tyž kuriózneho, spodjúneho, haj a drúde tyž hinašo hač pola sebe doma. A ponče je to susod, kýž nie je mnohým cíl tak blízko, ryči hinašu ryč, ma hinašu navošky a mašnia, svieči hinak a ládaš husto dosť tyž na svetové podavky hinak hač mytule v Nímskej. Po takým hač hunieš je von blízko, ešte tola za mnohých, tu by zachský znamenša trošku cúze susod a mŕcio, môj český kolega Peter Kumfa a polský kolega Tomáš Sekora spýtame v našim vúsovaniu, co so susodža toda džina boli zbíža.
0: A poradži so to? Ja menú maču nekaký feedback? Kajka da je poprom rezonanca?
1: No hej, tu máme na kúže pát. Dostaneme stajne za soliste, aj a tiež mejky s pokývami za ďalšie témy, ale tiež prašená sú nám ščeru, kež napríklad, kak to je v český zmaut na autodroch, alebo vúpači sa opravdu, že vúprava na hodu nevíky ve Vroclaviu. Ja viem, že nás vo sebe v raničných končinách slúchajú, po takým tam, kde je susod celý blízky, ale máme tiež ve Serbách fenu, kež sa stajne nedželu zetkajú na besadu, also bychu z Romanie mensch nachposuchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ľudí najbolle zajmuja?
1: Na hajto nie je rune von přecota hulka politika. Skýre také tun šidne džen. A šidne, neušidne, vosibi tošče, kaž napríklad hižo leta trajace pytane v Polske za v podkopkách pozdatne zubenim čaom, kýž mieše z voto z NS časa skvadovane, po takým tekenšto potajne. Ale zajmove sú tiež pširunovania. Keko rente dostanú v Česky a Polske, kak sveča džen mačare pola susodu, abo što činia poprom džiči v Česky a Polske v Prozninach. A štož naše džiči v tým zisku najbolje mersa, če odla maja susodžič džiči 8 a lica samo 9 nedželi svobodne.
0: Mensch nachbar, reka vúsovanie, kýž polada stajne nedželu na podavky pola našich susodov. Roman Nuk je jeden z moderátorov tutoho vúsovania a tuto je lica 10 let staré vútrobnečak Romanie.

0: Letzter Potekim spomina župa Andrej Zela Vojerec na Vusauvacu serbsku vosobinu mjesta na Augusta Lapšticha. Před 100 letami potekim Cinato Julija 1926 zemri serbski písmiki staja a knihi čišća, vopsednik čišćanje ze serbskim poskitkom, nakvada, redaktor, kajštež serbski pracovar a angažovane mješćan ve Vojericach vunbu subu založe a dvoletne predseda Vojerovskoho serbskoho burskoho toarstva, organizovaše serbske kulturne živjenje a skutkovaše sam aktivne sobu. A z tute příčiny potekim věnuje jemu dženca v odpovědne zariadovanie a tute bude po podňu štyrioch ve Vojerovským domovinským dome, respektívne krotke spomínanie pod hovým nebion bude při tvárenju nedešie čišťanie. Tam je nečiši azijski hoščenc, přirožku drohu stará Berlínska a droha Tešnovie ve Vojerecach. A potom svišiče přednož Kvernera Sroky k skutkovanju Augusta Lapšticha ve domovinskim dome. A potom je volna rozmova s Přikuskom a Bernd Kpitkunnings tun cive zariadovanje hudžbne v oprubi potekim. Dženca, popodňu, štyrioch. Ve Vojerecach.
1: Dokalče svět, na čo korý čas, štušu ničí květ, přírodu haj nás, přitom člověk vie,

0: Ja, dragovaš, se kupaš, zašo Tomáš, on ninto došť, casa ľubižiši, žiceme vám pšelša redne feriove cas.
1: Raz, dva, tři!

0: Gmina słusza k serskemu sedlenskemu rumoju Bramborskej, a ktora nie słusza k tomu. Wotom se zważe gmina a kraj już o lita dwójko przed cudnictwom. Nento ma 6 gminu wicewistości w tej następności, uże zastońcowe cudnictwo Balin Bramborska jo obkrzusiło perwiejszne rozsudy zastońcowego cudnictwa Chrzebuzu. Wice wiemy kolega Grigor Klim.
1: Usuže súdnictva Šakorake Vejsne žile ve gmenách Gojacký jazor, Makojská gola, Felixové jazor, Kopence Sprevia a Derbno k serskému sedlenskému rumoju nesúšajú. Gmena Dolina Nysse a Maukse ve cevem do njogo nesúša. Janopla Jabuania ak súša Kopencam je susedstvo dovelivo se dovovaš na uše súdnictvo nemský in berufung gen. Zagronite za serské nastupnosť či Bramborskej státne sekretári Tobias Dino rozsúša Sud oblutujo, jako ministerstvo jo kšivo tomu zadoraš až nastavanjento žerkata krajina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Tajšne prestupovanie co vedomnostne ministerstvo njento z Bramborského serského radu vedkvosu vaš tak dino. Bez váže, že vedobšašenje, ktorá gmejna môže to pokazaš, v sliednych postalietach žive serské tradície abo rec. Však gmejne niekše byš žiel serského ruma a súbšešivo ministerstvo ju skiaržili.
0: Ušti neokönc z tejo temu teke gmina Rhein groß Rieschen jo skiarživa, odsakajú pak dali na usud sudnistva.

Witam was učabnje na serski radiovo program v tom prednem feriovem tyženju. Prazninsku atmosféru sme za vás zaujapili mjese drugim kúho okovo Dolnoserského gymnázioma. Dalšne témy žínsečného aktuálneho magazína vám net predstajom. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Žicem vám dobrý start do nového tyženja.

0: В жижу ние га тоа друга ухняша любе жочка агоцики, а то о наша милушка краду любую.
1: Плеваш.
2: А как двойка жоша пьюжа плеват?
1: Чи, а во сто раба пеш разу юж.
2: Можеш се ищи на тен приедный раз допоминаш. Ты се вижева там ту велику веду, а пен?
1: Сам нючва. Jo, ale ja som pičku čachoši mimo. Sme za chompie kúse, všetci byli všetne. Alzo Luka nic vici.
2: A ty?
1: Nie! Takoraz, nem to, kde to je to spos, ja to je šmygu, rynia, abo. Ale to je zivno, až te druge sa nešu byleli.
2: A jo tam tak jedna ceptáka, kto až to pokážu?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Zuma a šopfa. Mogi raz vjerim zuma a pen tako rucako ogil.
2: A musíš ja tam tak do vede nuč skokáš?
1: Jo.
2: A kak ja to bolo?
1: Rydne. Takulaš medime na takuj kise se žažaš a pen nuč do vede skokáš. Pen zasi ven a pen ze šprosu nuč do vede skokáš.
2: A co je jedno šprosa?
1: Tam nežo meduvaj.
2: Ta ši žaže, ta šprosa. Kaž nemaš takú šprosu, co penjo?
1: Penduja, ganz duvaj. Ale vište, co moja nilubša, jo, až mi tam tak duvaj dime hýš.
2: Kak duvaj, dovede?
1: Jo, dovede.
2: Se skvovu?
1: Jo, skvovu.
2: Nie, to zima.
1: Nie, ja na vešopvi.
2: Ale vište, co ta veda doch pen pšiže? Do vecka a pen do gube.
1: Lušne, ale to nic nie, kaž to cenime. Kaž voleke to grani, musime to ceniš.
2: Mašo vi tam taku delku se žažaš?
1: Jo, pen sme, tak.
2: Ty si se vecstar cewa?
1: Jo, ja som tu vede vede. Ale tam jo jedna mödra kula lažava. Ve vše som grono vidjava.
2: Pen što vi ište imeli také malé obrece? Co što vi cenili?
1: My sme do vede chršili a pen dime nuč kokáš, vece veceniš a mačne kery holíš. Toto obrecu má, možo pen pšetci ište raz, a pen sme ešte šikne, súvať byli. Ach, to je šopva veda byla. My máme nedojen plivanský pas.

0: redaktor a selský pracova ma ceni štolni lúžicu a z našiu medijovú históriu v toko zgenio šo vyče vici v našem programe. Co mi vás pokazáš na to, až búža firma za vytporanie vejnských sredkov rumováš muníciu? V džincajšnego búža to gytuváš blízko ochos v ľuborávskych kmenských gruntách. Gledajšo se s takým prídk, tyž cošo líšu a na zemie dogele. Predná fáza tých žilu bíže až do 6. augusta a druhá fáza v stýli a 20. augusta do konca októbra.
1: Jadro.
0: Petrus Žinca nemožo sa rozsúžiš, kak je to v jadro debiš. Riedne šoplo de jo. Nejúša temperatúra jo Žinca a víče, že vieš a dvaža šagradu. Mrokovky a slunco sa vytmeniate. To tieke plaši za přídúce dne. Veto nedešo zábiš na šitla slunca, však jo UV-index plá godnoty píš. Milne víče kdujo.

0: Kuzycynia.
1: Serski ceptare na umengu. Uwe Gutschmidt z Bergo zwiši žinco svoj 66. brostak. Žoce Katarina a Klaudia učobne gratulirujote. Strovje vam žicete a vele jasela a úspěcha při všech aktivitách a my vid redakcije s ľubem glukožicenjam přizamknjome.

0: A je utromné postro ešte raz tu z Votroa, my sme si dženca na piatú stáciu. Oj, morec tu dohoru dojeli, potom sme v posledných týdeniach, mestru im Ralbicach, konecach, hižo v Delanách pobyli. Dženca potakým na opilče tu je Votro, je tu nie, pak jenož Modžina, tu je tiež, oj, pošitko nie, to ešte vesnanú tu namiestne, ale Modžina je so vône, vieso tu na túto stáciu intenzívne přihotováva, oni maja tu nimo to pesko rajnišča, tež rajnišče nad Hravnikom spriotované a maja tež stan z tého. A všimli ste netko, Erik Bulank, unie, mestrujem sobu zamovite za organizáciu byl, je džel Modžinského knuba, zamovite mestrujem za finance. Eriko, kakšie so je tu dženca na džencnišu stáciu přihotovali?
1: Nahaj, da smo mu subo dostali, možemo mu eno stacijo, sajt smo mu se gledali prali, zato smo mu na tom koncizinu jen kliši koncizina kvačenč, a zato so vesko dola, smo mu subo to gledali eno svojsko partijo organizovali, zase zako, ezo, od naš mođenu, dokaj smo tato samo enik posljedno nismo imeli, a klito tenic, a dola smo prali, zato smo vsema vasem nešto malo ke štartovač, a haj, so vod štortka pon započeni prihotovač, standardvarič, moni malo zredič, tun, a ešte ako rúcu přihotovač.
0: Tak je po takým kulinárisky poskyt tu ve Votroje, kde to přirunuješ s tamnými stáciami kytro úlky. Ládejo jenož na ječ, máče tu to ešte poskytku, ja znaš mien štejky, tu mi opravdu jara svodne, što tu hevak ešte dávaš šeho tak rec po takým hižo tún party a tún bičtoru tak zakalkulovali, zo šeho šitko romáže kalkulovač moli, abo kak je to potom odbiežalo?
1: Aj, rúne tak, to bude malo češko, dokud jsme nekak rekli, jsme viděli kávě lidi nějaké sobotušinu, kávě lidi nějaké punžilu budušinč, to tak malo češko bylo kak lidi, ale já si myslím, že jsme to tohle jara gutingu staneli, od jedža a ty od piča jsem.
0: A já, když ty jsme se narečal vašu techno festival open air, nadžíme se to pravou upravu, kak spokojom s tým štěstým svědčenom, to je to šako, ty si již řekl první raz v té formě odmělo a tyž každý na tu ideu šišli, za to netko viac nie summer ending, potom za to loni docela ničo nebě, ale tu ne techno, ta ne techno party, kaj je ta idea nastává, što je tu hej zmys za tým, abo tu odmys za tým?
1: Also náš techno beach open air.
0: Vodej.
1: Ta idea je nastává, no a dokud jsme mu tady summer ending, tyž na švěci horka milí jenu stage a muss man dem auch gut schämmen, dass man sagt, dass man nur kriegt, aber die, also ja, kein Club, mit dem Wille machen, aber das ist ein Techno, halt die Jahre gerade Postkammer, aber da lassen wir mal prallig, dass man da eine Idee um Markus Wetsche change, soll man nicht sagen, dass ich nur Stage machen, also da kann ich nur Woodlands gesehen, sondern soll man dann ja auch nur Stage machen. Bonzer, muss man das Brutali, nach der Ausgabe, Jahre minder was, und da ist man halt den ersten Mal nicht tun, nein, welche Budget-Mille, da ist man nicht schon den ersten Mal, der Liter. Aber da, smo so vele přečele prašili, kaj napšila Katalino Janarec, kot se po njako Prinarova, pon Mike Janse, Florian Kreuz, a Jonas Lehmann, a pon nakoncu pon Silas, kot ešte je njara dobro přeče od nas, jo. A tako ta ideja, pon sam oko sujiva, mu smo so rumače silili, a započni organizovač, a tak vele to pon nakoncu ne obo, dok smo smo videli, zamo vele pide se nimamo, mu tak vele ljudi te rune nimamo v kluba, a tohle malo smenče džazeč, a ajbo mo spotač.
0: A co to skrótka, še spokojom, môžeme sa klietu tezas na to veselič, abo kak to upada?
1: Tún event, jo so jara dere po tie aj givúvi, bo musme doa čakali na tie ľudži, dokáž musme našu gnemingu, ko jenoš ači jedni mili. A doa aj sme malku s pániku mili za filaj, tak veľa ľudži nešli, ale von bod jesa, či sú pon ganz schön, po ľudži šišli, musme ja boh prajú také dorom, ale niče dvišši ľudži. A hej, de ljudje so tjern jara dobro feedback po nakoncu vodte dali, vodste so jara überzeugt boli od toho eventa a ja si myslím, že to přišel leto zase čímo.
0: Super, da najprve raz útromne džak za organizovanie tu tie stácie a vyzo tiež za tú party a hej, ľuďom tu v Votrove dajte si na kúžde pat ľuvičku.

náš zadkula šéf Beno je úspešné foto celiu, tam sú sa pon došť ľudí namakali ešte na rajnišču, to na kúžde pad, potom všetko na našej Instagramovej strane vidíte. Pokazka, hopoče, tu ešte doma a bohužel nemžeče tu namiestne v Otruj byč, potom stajne poľadajče raz tiež na našu Instagramovú stranu, tam vidíte, hoj, reálne impresie tu z Otruja, když tu ľadám při našim, hej, při našej base, tak reč, co tu pilne líčíš, ako je, co skupinská fáza netko zakončila a nedom môže sa potom štvrťfinále zájiť a když poľadám tu načasník na Otrujský cirkvi, to jara praktické tu stajne máš, hej, časník parát, netraš vúlce na handy, abo nešto láč, je krotko dođevečích, potom po příchodnom spievie z Čiu ja potekím naše neusy.

Hej. Gročotu live z Wotroa, sme mestem hižo druhý hodžince našeho džensnišeho vusovania, to rieka naše vusovanie tequila so pomalku ke konci, je so nic čišče išče, ale tež náš turnier tu hižo šako od šestčich beží, od napo šestčich mužachu so mústva tu přizovič a od šestčich je so potom dybkovne turnier zafizdal a tyž je netko podževečich, to môžete si mysliť, že zase náš turnier tiež pomoku ke konci kila. Sme miestom hižo v KO fáze, po takým štvorčfinále so tu unie raje, posledná menšina prvního štvorčfinála so tu unie zahají a tun raje so miež serbské raketu a stroboefekt a tiež Peter Kluč raje přeči od cypilkatým cyketaruškám. Serbská raketa a Peter Kluč dosti mústve, kýž ste hižo stáciu dobili lica na letuši bičure, po takým nivo tu dženca tež zaso vysoký v přichodných menšinách potom zoniče kajke mústveš opřesadživo a hoj, ja so veselu na napjatere tu netko v KO-nej fáze.

kaj prenies štvorčfinálny riez, tej sa tu ižo minovoj. Dodom potom Jacek tomu. A kaž som predovunie ižo prenie hodžince naspomnil a kaž sme tu tiež live po úsovaniu slyšeli, máme každú stáciu lica jeden moto a tuto nie dženca tanktopy. A na tuto miestne chcú vám moto přeradžiť za přichodnú stáciu, ktoráž bude přichodnú pundželu potom Rádvorju za 5690 pod ekým. A tam bude moto váš najrenší kvobúk. Pod ekým tam môžete sa tiež opravde zamyslu, než to riane přemyslíč, kreatívny byč a najrenší kvobúk upakovač. Štúže včera snáno Wimbledon finále ládal včera večer. Tu nie si tam trošku inspirácie o to zač, tam je s druhým Jennifer Lopez, oborským kvobukom, publikum je sežava. Po takým příchodný týden v Rádvorju potom všice přinšče vašim najrenším, s vašim najrenším kvobukom.

Koparske svetové mištostva Severnej Americe so nakilea, jako přichodne sledujete potom hižo po finálnej rie. Poslední občelníkaj za nie sú so v noce od soboty na nedželu zvěstčili, jako prenie Jendželska, kotraž přesadží so po 120 či menšinách z 2-1 přečivo Norvegske, přičímž nebie Tomas Tuchel s vukonom svojich kovancov ani celé spokojom. Na koncu pak sú so tola přečivo Erlinge Hollandy a jeho Vikingam přesadžili, tak so sú Lubuška Fenu netko von. Tež Argentinienio trebachu 120 menšinov, predáč sú přečivo švýcarskej z C1 dobili. Škoda, především, dokež bych u Švýcario od 72. menšiny jeden rajar menje. A příčina za to by vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale ovládajče si najlipe raz sami, jeli to ište nesče. Tak už dopad po takým končný stav C1 za Argentinsku. Jucerika potom Francúzska přečivo Španijske a sredu Jendželska přečivo Argentinske. Potom nedželu smieme sa tešižo na ulky finále New Yorku veselič.

Aj naša holca fáza tu beží pri turnére na 5. stácii Zadkula Beach Volleyballu. Je tu v Otrovie a u nej je so po finále zakončil, tak so môžeme nedom tu startovať s našim veľkým finálom na džensnišej stácii. A v prvním po finálu je so piesku přesadživo mústvo Peter Kluč, po takým jedné mústvo, kýž je hižo raz jednu stáciu dobylo. Okolo Eliasa Komora a Kašpora Čísvoka. A v druhým polfinálu to by Jara Snadna, Jara Huskara, Deleka na Travniku. Tam je serbská raketa, so z Cínač 12 přečivo pivové elíče přesadživa po takým netko reka vulky finále. Peter Kluč přečivo serbské rakete. Vajdobečerjaj našich stáciov po takým nastupitaj přečivo sebi, to bude napiatá ra. Netko raje so 21. A tiež voňová obora je tu netko sviecu zasvedčivá, tak so môžeme so na jara napiatú hru veselič.

Ja, so přízu live Zulko finala, Jensny šeje, piaté stácie, zátkula byč volibolu je tore, kajž prajene, serbská raketa nastupí tu, runie přečivo, mústvie, Peter Kluč, to staj dobyčeri, ty šižo, paj, minanie stáciu, letuše tore, po takým jara vysoký nivo. Chceme celé jednore raz nuč spoladač, v prvnej sáčbe stej tu runie 6-6, raj sa hač do jednače, po takým jara krutke sáčbe, tu dobí v opravdu na dyb, šitko trichič, a stav pokaza zo je to urunanara, a tež, když na rajništo poladame, je to v opravdu vysoký nivo a urunane. Všich stajne máte kovo s nadbierom. Silný blok, ale na to svojsko rajnišča, tak zo je to dyb za serbskú raketu 7-6 stej, svieca tu svieči a máš tu opravdu trošku flair, kajš v malkým štádione, šako je tu aj napravo také, že hore, tak so môža ľudia tu sedieť. Přistajene Jan Zahank do bloka, přistajene od Matekovo ďalší nadby, Jan Zahank zase přistaj Kasper Gisvauk, trošku předaloko pod bulom byl, tak za nemu nuc bíč 8-6. Kilian Cíš s nadavkom, přizváte od Eliasa Komora, Samuel Paška přistají, Kasper Gisvauk s lopom, Matej Kovob přijúza, Metod Hoza do bloka použijú, aj clever dybk, 9-6, ja dám do příchodného zbyva a so potom ešte raz přizvíjú.

0: Hoj.
1: Olé, to je dobré hezvo. Rúne, jako je tu Olé zaklinčavo, je so prina sáčba finála zakončiva a úsledom rieči za znova, za jara vysoký nivo. 12-10 je so na koncu serbská raketa tu snadne přesadživa v oprodže, tež dlhé rúmeny tu s bulom v oprodže jara dlhé dybky, to žan dybkne jedno v tu, v oprodže húšto tež blok je tu. Tež žila, dobiš trošku clever byč od poka do bloka nuc, abo nuc spožič po takým opravdu jara vysoký nivo. A tak chceme startovať do druhej sáčby. Máte kobo s prvným nadbiehom, tež zase lob. Nemáš ústrec přístaj Elias Kummer. To by raz jen jara svobodný nadbieh a potom, hej, je to za tajko rajovia, kajž za Elias Kummera opravdu. Potom jedno retu dyb činič, kajž prajene tu dobi opravdu snímale všetko. Blok stač, zo by to tiež opravdu možno bolo tu zásobšiu zač po takým majka číslo, keď vás nadbierom, bohužel do Saka 1-1 na tuto miestne ižo vás Vulky Jack na Votrovskú Močinu za organizovanie džensnejšie stácie tiež tu na vonju oboru za sviecu, opravdu zase top bylo, ale to je nemalé normalita při našej zadkola byť štúrie. A tak stejnetko 2-1 ešte za mústvo Pieter Kľuč, ale serbská raketa je tu Matikovo netko s nadávkom. Tu je jara dobré, trošku do Saka po takým aj Češko priuzaču za Jana Zarenka. Tak ste netko 2-2 Matikovo znova s nadávkom. Znova na Jana Zarenka, tunto dnetko lepeš činiu, nemáš ústred přístaj a Elias Kummer mimo bloka. Nalivo zády do rožka, C2 za mústvo Pieter Kľuč. Upada za tým, jeli, že to tak dále, so nebudeme moc tu live na Sčelaku vám do večera džensnišie stácie z Džilič, to potom pak vyzo šitko podľa nás na Instagrame vidíče. A hoj. Cíci, stajne úronáne tu opravdu žiadne mústvo, nešafne si raz trošku předskoka udevať, dokež je to opravdu nemt jara úronáne, Majka G-Socket s nadávkom, brat Kašpo Přiúza, Ema Šustrec přístaj, Samuel Paška vúše bloka nimo použijú, Metod Hoza s nadbehom, Jan Zaring Přiúza, Ema Šustrec a to je... Aj opravdu tu sa okúžiť do kojoj, Elias Kummer zase, Přiúzate, Kilian Cíš, Môže Saka, Ema Šustrec, znova Elias Kummer. A to bude silné vypytneče, to sú dlhé dybky tu. Činíme dále súčbu, ja som do mištra raz k poslednému razy tu z Votru a přizivíu.
2: Hej, Fonci!